0: I can't get no sleep.
1: Presne tak. No poďme mi na meninovú pesničku a pokračujeme vlastne v tempe, pretože Matúš je tanečný.
0: Je to tak, Matúš, všetko naj.